Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil to italský ministr zahraničí. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Setúa nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. No a prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na dnešek uvedl, že Světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Důvodem je rozsáhlá vlna kritiky. Původní plán se tak nebude realizovat. A teď se podíváme, co se děje v našem regionu.
6: Vyraste dnes do Sazovic na 14. ročník modelářské a sběratelské výstavy Sazovický patlal. Čekají na vás stovky modelů, výstava veteránů, sportovních i legendárních vozů, bohatý doprovodný program a dětská zóna. Výstava probíhá v sále obecního úřadu v Sazovicích a vstupné je dobrovolné.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
8: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky a nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
7: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
8: Hezké dobré ráno s vámi, Lea, to nejlepší za posledních 30 let, samý letní songy, to si dáme právě teď. K tomu rannímu vstávání nebudou chybět Golden, ale teď už Coco Jumbo. Dobré ráno, jdeme na to!

Hezké dobré ráno, sobota 1. srpna, víte, co to znamená? Polovina prázdnin za námi, polovina dovolených za námi, volna a tak podobně. Tak pojďme se společně přehoupnout do té druhé poloviny léta. Užít si to naplno, protože u nás běží summer party až do zítřejších 18 hodin. To znamená ty nejlepší letní songy z 90.

milénia a tak podobně, prostě užijeme si to společně. Tak já doufám, že se vám stává krásně, možná někdo jdete spinkat a napište mi, co děláte, jestli nás posloucháte nebo odkud nás posloucháte. A vy, co jste v práci, nebojte, já jsem tady taky v práci, nejste v tom sami, ale my si to uděláme hezky díky naší skvělé muzice. Indila anebo Pitbull právě teď, který dokonce minulý víkend byl v pražských Letňanech a byl to nezapomenutelný letní koncert. Hey!

0: Hezké dobré ráno, už nám tady od vás chodí první SMSky, jak vstáváte s námi, jak někdo i usínáte a hlavně většina z vás s námi i pracuje, takže děkujeme, že nás posloucháte. Vlastně téměř skoro po celé České republice přišla tady zpráva od Hanky z Českých Budějovic, nebo taky tady z Prahy, řidička tramvají, zdravíme moc, taky naše Marila píše, posíláme velké pozdravy a spousty dalších z vás, takže děkujeme za ty zprávy. Summer Party prčí, letí, jeden nejlepší song za druhým, co se léta týče. Za chviličku třeba Pink nebo Miles Smith a spousty dalších skvělých hitů, tak hezké dobré ráno.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

půl osmé, hezké ráno přeje David Račák. Oslavit 90. narozeniny výstupem na nejvyšší horu Afriky. Přesně to udělal Američan z Kalifornie. Kilimandžáro vysoké téměř 6000 metrů zdolal s pomocí průvodců a stal se inspirací lidí po celém světě. Dokázal, že naplnění velkých snů není nikdy pozdě. Neobvyklý zážitek mají za sebou golfisté v Anglii. Během jediného týdne totiž na hřišti narazili hned na dva téměř dvoumetrové hrozníše. Odborníci se domnívají, že hadi někomu utekli nebo byli vypuštěni do přírody. Naštěstí se je podařilo bezpečně odchytit. No a stíhání bývalého olympionika Davida Hearna z poškození zrcadlového jezírka ve Washingtonu bylo zastaveno. Ukázalo se, že jezírko bylo pravděpodobně poškozeno špatnou instalací a nešlo o vandalismus. Odlupoval se nátěr americké vlajky a jezdí po zezelená.

0: Zara Larsson, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno. 1. srpna summer party v plném proudu s vámi Lea, krásný dobrý den. Dneska bude zase horko, ale my si to uděláme krásný díky našim skvělým hitům. Co takhle Benson Boone? To je takový novodobější, ale bude i Samba de Janeiro. Trošku se protáhneme takhle po ránu. A nebo Urban Cookie Collective a spousty další skvělé muziky, tak to se prostě k tomu ránu hodí. Tak pravou nohou do toho nového dne. A hezkou sobotu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.

Do plavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit

0: který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
1: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
2: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do vedení letiště dnes nastupuje Radomír Lašák. Přichází o měsíc dříve, než se původně zamýšlelo. Ministerstvo financí se tím snaží uklidnit situaci na letišti. Kvůli jeho příchodu jsou letištní odbory od 21. července ve stávkové pohotovosti. Obávají se o další směřování letiště. Lidé mohou ode dneška nastupovat do autobusů pražské integrované dopravy všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Režim, který má omezovat zpoždění způsobené odbavováním nastupujících, zároveň začne platit trvale na 122 linkách. No a po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími 4 zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě. Další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojovkou, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. A jdeme do našeho regionu.
7: Máte rádi hry? Tak vyrazte na Valašsko-Polanský festival deskových her. Až do zítřka si tady zkusíte zahrát plno deskových, nedeskových, digitálních i venkovních her v přátelské a pohodové atmosféře. Akce se koná v kulturním domě ve Valašské Polance. Samozřejmě je tu připraveno i občerstvení.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
8: Počasí pro dnešní den převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky, nejvyšší denní maxima 28 až 32 a na Moravě 31 až 34 stupňů.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
8: Hezké dobré ráno, s vámi Lea. Pokračujeme dál Summer Party v plném proudu. Co takhle si Jimmy Love a nebo teď už na scénu přichází Low Bega a Mambo Number 5. Tak volujeme doprava a hezké ranní vstávání. Jdeme na to!
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

Give me love, Sia, Hit Radio, Summer Party v plném proudu. 9 minutek po 8, hezké dobré ráno. Přišla nám tady zpráva od Jirky. Ahoj Leonko, jsem v práci ponoční, ještě dvě hoďky mě čekají, ale hrajete super, díky moc, aspoň neusnu. No tak já doufám, že neusneš, protože před námi je další porce skvělých summer hitů, takže co takhle třeba The Sound of Silence, to máte rádi, a nebo zpěvačka s takovou nezaměnitelnou barvou hlasů, dokonce byla součástí letošního filmového festivalu v Karlových Varech při příležitosti 60. ročníku a není to nikdo jiný než Anastasia, právě teď. One day in your life. Žijte naplno a buďte zvědaví.

0: The Sound of Silence, hezké dobré ráno, sobota 1.8. čtvrt na 9. Čekají nás songy, které nám připomenou prázdniny, první lásky, festivaly, dovči. Ale je úplně jedno, jestli budeme třeba vzpomínat na rok 1990 nebo 2005, 2020. Prostě taková ta letní nostalgie i současné pecky, co rozpálí každý reprák. Tohle vám přesně nabízíme až do zítřejších 18 hodin v rámci naší summer party tady u nás na Hit Rádiu. To znamená, že budeme vzpomínat, budeme zpívat, tancovat, mít dobrou náladu, takže si nás nalaďte, prosím vás, jo? Třeba teď k tomu rannímu vstávání, k snídani, k obědu, k vaření, k úklidu, k, já nevím, večerní grilovačce, party, nebo pojedete třeba autem na výlet. Všude nás mějte sebou, protože ty dnešní songy, co vám budeme servírovat, stojí opravdu za to. Za chviličku David Guetta, Bibi Rexha, Eva Farná, Mirai, Blair, no prostě každý si najde to svý, co ho baví, co rád poslouchá a u čeho si tak hezky rozpomíná, tak budeme vzpomínat společně.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Dáš se traku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda i voz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Raní update.
1: Je 8:30, hezké ráno přeje David Račák. Italské policii se podařilo vyřešit neobvyklý případ. Z rekreačního areálu zmizelo před 2 lety během jediné noci 350 lehátek. Teď je objevili na pláži v Albánii, kde dál sloužila rekreantům. Jak se tam dostala policie, dál vyšetřuje. Na mapě Afriky vytvořené americkou vládou bylo špatně označeno 6 zemí. Týká se to třeba Nigérie, Mozambiku nebo pobřeží Slonoviny. Americké ministerstvo zahraničí se za nedorozumění omluvilo. No a v polovině července proběhl v čínském Shenzhenu netradiční futuristický souboj. Freestyle.

0: tady pro vás něco mám. Vzhledem k tomu, že ano, hrajeme Summer Party, narozeninová ruleta 100% dneska bude, ale bude tak trošku jiná, protože tentokrát to nebude takový ten zážitek, na který jste zvyklí, ale vy od nás přímo dostanete voucher v hodnotě 5000 korun a vy si na Slevomatu vyberete úplně, co chcete. Tentokrát soutěžíme se Slevomatem, takže co takhle wellness pobyty, dovči, restaurace, masáž, relax nebo adrenalinové aktivity, originální dárky. Tak přesně tohle, naše summer party narozeninová ruleta bude mít pro někoho z vás krátce po deváté. Do té doby samá skvělá muzika, taneční skvělý letní songy, tak co třeba Kamrat, anebo Sergio Mendes a Black Eyed Peas. No prostě je tady toho hodně, tak rozhodně buďte s námi a volume doprava.
1: Fenomén Šanceliga je zpět.
2: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezóny naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
1: Všechny zápasy fotbalové Šanceligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
1: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
3: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
1: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ostravy a David Račák. Teplotní rekord pro 31. červenec zaznamenalo 108 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Pětina stanic pak má nové maximum pro celý červenec. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 39,4 stupně Celsia. Ode dneška začne fungovat nová státní agentura Czech Business, která sloučí dosavadní služby agentur Czech Trade a Czech Invest. Cílem je zjednodušit a zpřehlednit podporu českých firem. Úplné sloučení má být hotové k 1. lednu příštího roku. No a maximální cena za kilometr jízdy taxi službou se ode dneška v metropoli zvedla z dosavadních 630 na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu hlavního města Prahy. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýše 70 korun oproti dosavadním 60 korunám. A ještě pohled do našeho regionu.
1: Ve Věškách se až do zítřka koná jedna z největších zahrádkářských prodejních výstav na Moravě, a to Zahrada Věšky. Kromě nákupů si tady užijete doprovodný program, který je i pro děti. Organizátoři jsou připraveni taky na horké počasí a k dispozici mají klimatizovaný stan záchranářů.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Počasí pro dnešní den, nejvyšší denní maxima 28 až 32 stupňů a na Moravě 31 až 34. Bude teploučko, pokud možno vyražte někam k vodě a poslouchejte Hit Rádio.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Rádio.
3: Je to tak, hezké dopoledne, sobota 1. srpna vám přeje Lea, taky Madonna, která přijde teď se svým hitem Holiday. Tak co, jak pak si užíváte léto? A nebudou chybět ani Františkovy lázně a Mandraže. Tak jdeme na to, volume doprava. Tohle je legendární, nezapomenutelný song královny popu Madony. Tak ať už jste kdekoliv v práci, doma, na dovče, na zahradě, vstáváte, usínáte, užijte si tenhle dnešní den. 1. srpen, druhá polovina prázdnin odstartovala a my vám hrajeme Summer Party až do zítřejších 18 hodin. Nejlepší hity za posledních 30 let, ty letní pecky. No a jeden z nich je samozřejmě tenhle. Madonna Holiday. Právě teď.

Františkovi lázně mandraže. Hezké dobré ráno, 9 hodin 9 minut, aktuální čas, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea. A první srpen je tady. Tak co pak máte v plánu na druhou polovinu prázdnin? Já vím, co my máme v plánu teď, protože my vám hrajeme Summer Party, nejlepší letní songy, a jinak tomu nebude ani za moment, protože přijde jeden z nejoblíbenějších devadesátkových girl bandů, což jsou Spice Girls, že jo, kdo jiný, z těch českých to jsou holky, s někým i na konci. No ale doplní je ještě skvělá letní pecka, která rozhodně nesmí chybět, když jste třeba někde, já nevím, v Tunisu, v Egyptě, v Turecku, u moře nebo u bazénu a probíhají tam takové ty animační programy, kde všichni tančíte v bazénu nebo cvičíte, tak myslím si, že partička Bob Sinclair se o to postará. Tak no, doprava, doleva a jdeme na to, ne? Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me?

0: Jsme nezastavitelní minutku po 4:10 summer party v plném proudu. Hezké dobré ráno, nebo dopoledne vlastně. Vidíte, já furt jsem se zasekla v tom ráně. Každopádně teď je taky ten správný okamžik, abych vás vyzvala. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl, nebo bude mít narozeniny, tak narozeninová ruleta se slevomatem. Voucher na 5000 čeká na někoho z vás. Tak volejte 800 937 937, a to právě teď. Do té doby Colors, Dua Lipa nebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Coop, všechno dobré.
3: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
4: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
5: Před tisíci lety tu suřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
4: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
6: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
7: Jste ze Zlína a okolí?
8: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
7: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
8: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
7: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
8: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
7: www.oaza-klidu.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
14: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
13: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Italo Disco Colors. A to znamená, že je tady 9:30, neděle, 1. srpna, to znamená 1. srpnová narozeninová ruleta a my jdeme na to. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo?
1: Dobrý den, tady Jarka.
0: Dobrý den, Jarunko, odkud voláme?
1: Ano.
0: Odkud voláme?
1: Z Prahy.
0: Z Prahy, dobře. A jaké jsou plány na víkend?
1: Tak uklízet, pak když tak k vodě.
0: Takže taková pohodička. Bude to horko dneska, teplo. Sluncem no, zalité všecko. My vám k tomu budeme hrát samou skvělou muziku. Každopádně nám prozrať, Jarko, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Včera měla moje kamarádka Irenka.
0: Irenka, dobře. Věk neprozrazujeme, protože to se u žen od 35 počítá směrem dolů. A ten datum je kdy? Včera vlastně si říkala.
1: Ano, že jo? 31.
0: Včera, takže 31. Dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky z datumu 31.7. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Společně ho pošleme kamarádce Irence ke včerejším narozeninám. Doufám, že jí udělá radost. A jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Automaticky bychom potom hráli tu třetí, kdyby si si vůbec nic nevybrala. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Typický letní song, Kaoma Lambada. Určitě pamatuješ takovou tu sukínku s puntíkama, měli jsme ji možná každá doma.
1: Ano, pamatuju a já bych u něj i zůstala, protože si myslím, že je to takový letní hit a že by to mohlo udělat radost.
0: Dobře, no tak jo. První volba vyšla krásně, udělala s radost i mě, protože ten song miluju. Každopádně teď máš ten správný okamžik, aby si své kamarádce Irence mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku, popřát jí nějaká hezká slova, pojď na to.
1: Ahoj Irenko, já ti přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám včerejším, i když jsem ti přála, ale ještě jednou to chci zopakovat, přeju tobě hlavně, aby se ti splnilo všechno, co si přeješ a ten tvůj záměr, aby dopadl.
0: To je krásný. My se přidáváme, přejeme všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko. A já ti prozradím, o co dneska hrajeme. Já už jsem to tady dneska zmiňovala několikrát, ale tentokrát partner narozeninové rulety pro dnešní den, pro ten první srpnový letní den, je Slevomat, takže my tady máme 5000 korun voucher od Slevomatu na různé wellness pobyty, restaurace, masáže nebo adrenalinové aktivity třeba s kamarádkou můžete zažít taky originální dárky. Takže tohle tady ty dneska od nás dostáváš. Dáváš voucher v hodnotě 5000 korun od Slevomatu.
1: To je krásný, děkuju moc.
0: Můžeš se mrknout na slevomat.cz, nabízí tam opravdu širokou škálu všeho chuť, měj se krásně. No a samozřejmě ten vybraný song Lambada letí za tebou. Měj se hezky a krásně.

0: 9 hodin 42 minut aktuální čas, hezké dobré dopoledne, sobota 1. srpna. Já se s vámi, kamarádi, pro dnešní den rozloučím o něco dříve, než jste zvyklí, vždycky jsme spolu do 13. ale utíkám kamarádům zpívat na svatbu, takže se strašně moc těším. Ale zítra v 7 hodin ráno tady budu s Filipem na značkách. Za chviličku po 10. už naše skvělá kolegyně Káťa Pechová se na vás bude těšit a pouštět vám ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a ode mě ještě samozřejmě Rema, Selena Gomez, Calm Down, to máte strašně rádi. A taky song pro vás všechny, naše úžasné posluchače. Rembrandt nesmí chybět, I'll be there for you, mějte se krásně, užívejte si sobotního dopoledne a zítra se na vás budu těšit. Čau.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Do zahrady Věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
3: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
4: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
3: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, palení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Trnko brání, Trnko brání.
4: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: Dojděte okoštovat Vizovice. Těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové včera postupně odvolali smogové situace ve všech regionech, kde platili. Vyhlásili kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu v ovzduší. Smogová situace platila včera v Praze a Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ode dneška začíná mezi Prahou a Taipei létat na přímé lince třikrát týdně letecký dopravce Starlux Airlines. Pro společnost je Praha první cílovou evropskou destinací. Cena zpáteční letenky se aktuálně podle webu dopravce pohybuje od 26 tisíc korun. No a téměř tři čtvrtiny hotelů na Kubě se už museli uzavřít kvůli americkým sankcím a ropnému embargu. Opatření letos výrazně zhoršilo ekonomickou krizi, s níž se tento 10-milionový karibský ostrov potýká už řadu let. O uzavření hotelů informovala kubánská vláda. A teď se pojďme podívat, co je nového v našem regionu.
8: Vyraste dnes do Sazovic na 14. ročník modelářské a sběratelské výstavy Sazovický patlal. Čekají na vás stovky modelů, výstava veteránů, sportovních i legendárních vozů, bohatý doprovodný program a dětská zóna. Výstava probíhá v sále obecního úřadu v Sazovicích a vstupné je dobrovolné.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně může být ale i polojasno, bude to dneska opravdu komplikované, ano, od dopoledne se mohou objevovat přehánky, lokálně se vyskytnou i bouřky, ojediněle i silné. K večeru potom bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 28 až 33, na západě a severozápadě kolem 25 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
11: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
10: Je to tak, krásné dopoledne, 2:50, s vámi Kateřina Pechová a hlavně ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Ano, 1. srpen je tady, slavíme to společně tím nejlepším pro vaše uši.

0: Backstreet Boys v éteru Hit Rádia, krásné dopoledne. Ale pozor, teď je tady jedna zásadní, obrovská, důležitá věc, protože, asi to víte, jo, ale jen pro jistotu, do koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni zbývá 6 dní. Jo, už je to doslova za rohem. No a těsně předtím Marek vydal nový song. Složil ho před pár dny. Prostě ho to v noci napadlo, napsalo a hned ráno šel do studia. Jo, dokonce ho samo překvapilo, jak to bylo snadný, jak to šlo úplně automaticky. A mluví o tom, že tenhle song je o tom, jak snadný je druhý soudit, aniž bychom znali jejich příběh. Připomíná, že než někoho odsoudíme, měli bychom se nejdřív zkusit podívat na svět jeho očima. Nebo si, obrazně řečeno, obout jeho boty. Ano, ten song se jmenuje Obuj si mé boty a Marek mimochodem žádá všechny, kdo na tenhle obrovský koncert dorazí, aby se jí před tím koncertem naučili a ideálně si jí s ním zaspívali, jako by jí znali roky. No, tak pojďte trénovat. Marek Ztracený a jeho novinka Obuj si mé boty. Tak si to užijte.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Hello Henderson a Rudimental, posloucháte Hit Radio a taky naší Summer Party. Celý víkend, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a takhle, jedna věc k létu za mě třeba, a myslím si, že i za vás rozhodně patří, a je to film Hříšný tanec. I kdybych pominula letní atmosféra v kempu a tak dále, tak tam je ta scéna, kdy baby přinese meloun, že jo, a říká, přinesla jsem meloun. A ano, pojďme si říct, že meloun k letu patří naprosto definitivně. To je prostě daný. Možná na něj právě teď máte chuť. No a k tomu celému filmu, samozřejmě kromě těch legendárních hlášek, jako Baby nebude sedět v koutě, patří taky naprosto zásadní song, který mimochodem získal Oscara za nejlepší originální píseň, taky Zlatý Globus a dokonce i Grammy za nejlepší popový výkon dua. To je takový trio, který jako je nejvíc, když za song dostanete. Jako fakt. A ještě k tomu ten song znají úplně všichni. Tak ať už si u toho střihnete zvedačku nebo ne, Bill Medley a Jennifer Warnes už za malou chvíli.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Do zahrady věžky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu věžky.
1: Hit Radio.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

Tak co, kdo si zaspíval? A kdo zvládl zvedačku, co? Schválně, Bill Medley a Jennifer Warrens právě teď na Hit Radio. Summer party v plném proudu, ano, společně slavíme polovina léta za námi. Je to neskutečný, srpen je tu. A další song je taková připomínka toho, že i když vám třeba občas něco nepřipadá dost dobrý, tak to neznamená, že to tak opravdu je. A stává se to i áčkovým hvězdám, jo. Enrique Iglesias, toho určitě znáte, on to s těmi letními rytmy prostě umí, jo. A tehdy udělal song v roce 2014 Bailando. Ale jemu se ten song prostě nelíbil. Připadal mu nedobrý, jo, tak se rozhodl ho dát do šuplíku, zmrazit, prostě nebude na albu. No naštěstí potom ho společně s dalšími kolegy předělali a řekli si, hele, vlastně to není tak úplně blbý, pojďme to teda nakonec zkusit. Pak se mu navíc nelíbil ten název, Bailando. Jo, říkal si, a není to jako málo, takový jako nuden a tak líný. Hele, no nakonec ten song normálně vydali. On vyhrál 3 ceny Latin Grammy, jo, mimo jiné. A taky se třeba 41 týdnů držel na prvním místě žebříčku Billboard Hot Latin Songs, což z něj činí v podstatě jeden z nejúspěšnějších songů ever. Jo, tak jenom nevzdávejte to, jo? Pak z toho

0: All About the Money, Meža v éteru Hit Rádia. Přeju krásné dopoledne, 10:45. 1. srpna, sobota. Doufám, že máte nohy nahoře, kafe v ruce a klid. Ideálně. Pokud ne, tak doufám, že alespoň ty naše letní hity, protože my si v rámci Summer Party dáváme ty úplně nejlepší letní hity za posledních 30 let. No a tam patří třeba i ty z loňska, že jo? Čekají nás Miraj a Trips a pokud přece jenom potřebujete trošku víc toho kafíčka, jo, tak i to umíme zařídit. Ano, dáme si k tomu totiž taky Sabrinu Carpenter a její espresso, tak nikam nechoďte.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Form Factory. Na našem webu

0: tento víkend na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Předseda sněmovny Tomio Okamura mluví v rozhovoru pro novinky CZ o prezidentu Petru Pavlovi jako o Podrazákovi či Křivákovi. Vyčítá mu komunikaci s vládní koalicí, kterou považuje za dlouhodobě neúnosnou. Prezidentská kancelář slovník Okamury komentovat nebude. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který podle kriminalistů kradl z banky peníze. Způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit. No a po pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími čtyřmi zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě. Další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojovkou, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. A teď pohled do regionů.
2: Máte rádi hry? Tak vyrazte na Valašsko-Polanský festival deskových her. Až do zítřka si tady zkusíte zahrát plno deskových, nedeskových, digitálních i venkovních her v přátelské a pohodové atmosféře. Akce se koná v kulturním domě ve Valašské Polance. Samozřejmě je tu připraveno i občerstvení.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Bude oblačno až zataženo, přechodně taky polojasno, postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky, k večeru bude potom od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty 29 až 34, na západě a severozápadě Čech kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: Je to tak, Summer Party pokračuje, ale pozor, k tomu samozřejmě i hity k vaření. Pište na 777 937 777, jaký hit chcete slyšet vy a co k tomu vaříte. No a ideálně pojďme udržet ty letní hity.

James Hype a Ferrari v éteru Hit Rádia. A kromě Summer Party si teď dáváme taky hity k vaření, to je jasný, no a to funguje jednoduše. Píšete na 777-937-777, co vaříte, jo, čas oběda se blíží, a co u toho chcete poslouchat. Samozřejmě pojďte tam zkusit poslat nějaký summer hity, ať udržíme ten vyletněný vibe takhle 1. srpna. No a teď už tady máme první přání, to je hned dvojitý, prosím vás. Ano, sešlo se nám úplně stejný přání, takže Martin píše, že dneska dělá kuře na paprice. Zajímalo mě, jestli s knedlíkem nebo s kolínkama, ale dobře, chtěl by od poetiky každou vteřinou. A stejný přání má i Tomáš, který dneska dělá rajskou omáčku s masovými knedlíčkami a houskovými knedlíkama. No, vypadá to, že se budete mít dobře, pánové, takže dobře. Takže první dnešní hit k vaření je poetika. Každou vteřinou pro vás všechny

0: Opelite a Taylor Swift v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne, dopoledne všem, čtvrt na 12, co dobrý, nevadí, to se stane. My si dáváme společně hity k vaření. Píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat na číslo 777-937-777. Další přání je moc hezký, je pro vás všechny totiž. Irča píše, chtěla bych zahrát svoji srdcovku od Nickelback Faraway pro všechny a hlavně svého manžela, že ho miluju. To je hezký. To je fakt hezký, jo, jednoduchý a hezký. A hlavně, Irča k tomu dělá výpečky a brambory. Takhle, výpečky samozřejmě ideálně s knedlíkem, jo, ale to nevadí. Výpečky jsou skvělý i sami o sobě, třeba s chlebem. Takže Irčo, ať se povedou, ať vám chutná. A Nickelback Faraway už za chvíli.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
2: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
5: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zindl X a jeho dovolená v éteru Hit Radio a hezké dopoledne. Přesně 11:30. Jste skvělí. Posíláte mi tu všechno, co vaříte. Já jsem si původně chtěla dát dneska k obědu salát, jo. Ale jak tady čtu všechny ty svíčkový a tak, tak si nejsem úplně jistá, jestli u toho zůstanu. Díky za všechny zprávy, dáme si další hit k vaření z vašich přání. Píše Charlotte. Naše šikovná snacha Zuzka dnes vaří pro celou rodinu kari s rýží a krémovou květákovou polévku. Prosím pro ní o zahrání písničky od Eda Sheerana Shivers. Předem moc děkuju a přeju pohodovou sobotu všem, co poslouchají. Hele, mít takovouhle šikovnou snachu, to by se nám asi hodilo úplně všem, co? Tak Charlotte, kdyby chtěla Zuzka zajít i jako za ostatníma, tak ať dá vědět. Ať to jde Zuzce od ruky a k tomu Ed Sheeran a Shivers pro vás všechny.

0: DJ Bobo a Everybody je právě teď v éteru Hit Radio. Krásné dopoledne všem, máme tady další moc hezký přání, píše Věra. Prosím zahrát od Evy Farné, mám boky jako skříň, dělám borůvkové knedlíky a po nich budu mít taky pořádný boky. Věru, to vůbec nevadí, naopak, jo, krom toho, že si budeš mít kam dát ruce a nebude ti padat pásek, tak zároveň o tom můžeš udělat třeba song.
1: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plát,
0: když... Takže Eva Farná a boky jako skříň pro vás všechny už za chvíli.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Do zahrady věžky dojde každý. Třeba i věžky. Výstava věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu věžky.
4: Jste ze Zlína a okolí?
5: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
4: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
5: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
4: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
5: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
4: www.oaza-klidu.cz.

rádia. Doufám, že jste si z toho vzali poučení. Jo, pořádně se najeste k obědu a dejte si i dezert. Jasný? Tak jo, výborně. Šestihnem jedno přání, jeden hit k vaření, píše nám Dominik. Píše, poprosil bych pro syna zahrát Shakiru Waka Waka. Z jakého důvodu to má rád? No, protože má vkus, to je jasný. A píše, já akorát rozdělávám oheň na grilování kachních prsou na pomeranči. Tak mi to ugriluje aspoň i mozek. Krásný. Prosím tě, neopeč se u toho moc, přece jenom teplo, jo, gril a tak. A pro tvýho syna. A pro vás všechny. Se pojďme všichni trošku zavrtět, jo? Ať z toho něco máme z té soboty. Shakira, Waka Waka, právě teď.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: E in applicazione Radio CZ. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, krátké zprávy a David Račák. Celkem 238 500 domácností v Česku, které pobírali dávky na bydlení, živobytí a děti, přechází ode dneška na superdávku. Od srpna začínají dostávat přepočítanou částku. Dosavadní 4 podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nynějška polepší více než třetina příjemců. V jaderné elektrárně Dukovany začala v noci na dnešek plánovaná odstávka 4. výrobního bloku. Elektřinu přestal dodávat do sítě před 5. ráno. Odstavený je společně s 3. blokem, jehož odstávka začala 17. července. Souběžnou odstávku využijí k obnově společných zařízení. No a prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino v noci na dnešek uvedl, že Světová fotbalová federace upustila od plánů na prodej podílu na mistrovství světa soukromým investorům. Důvodem je rozsáhlá vlna kritiky. Původní plán se tak nebude realizovat. A co se děje v našem regionu?
5: Ve Věškách se až do zítřka koná jedna z největších zahrádkářských prodejních výstav na Moravě, a to Zahrada Věšky. Kromě nákupů si tady užijete doprovodný program, který je i pro děti. Organizátoři jsou připraveni taky na horké počasí a k dispozici mají klimatizovaný stan záchranářů.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
6: Dneska oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a taky bouřky. K večeru bude potom od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty vysoké 29 až 34 na západě a severozápadě kolem 26 a na jihovýchodě Moravy až 36 stupňů.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
6: Tak jo, pokračujeme v těch nejlepších letních hitech za posledních 30 let. Doufám, že jste na to ready, bude to opět velký. Čeká nás třeba Shaft, jeho Mambo Italiano. Ale teď song, který minimálně z Instače znáte dobře. Tohle je Samuel Jack.

Last Good Night a Pictures of You. Posloucháte Hit Radio, hezké poledne. No, my si dáváme summer party, to znamená ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, jo. A takhle, vznik tohohle songu se datuje ještě mnohem dál, do roku 54. Skladatel Bob Merrill spěchal s termínem a celou melodii, rytmus i text tak napsal na papírový ubrousek v italské restauraci v New Yorku. Geniální. A potom jí z telefonní budky nadiktoval svýmu studiovýmu aranžérovi. Ještě geniálnější. Ale pozor, ten song to neměl úplně jednoduchý, protože v době svého vydání byla v některých amerických rádiích zakázána. A to jenom proto, že se cenzorům nezdál text plný vymyšlených slov a italského slangu jako v pohodě, jo? Protože tam jsou slova gumbach, mambo, mozzarella, což zní samozřejmě velmi eroticky. A ano, oni si mysleli, že obsahuje skryté vulgární nebo sexuální narážky a museli si najmout profesora románských jazyků a katolického kněze, aby potvrdili, že text je zcela slušen. To je skvělý, jako mal který song má za sebou tolik, jo? No a v roce 2000 si ho do parády vzalo britské elektronické duo Shaft a vznikl tenhle geniální, energický letní song, takže Mambo Italiano právě teď.

0: Self-Aware a Temper City, posloucháte Hit Radio. Hrajete s námi hit, který se vyplatí. No a doufám, protože takhle. Hit, který se vyplatí, se opravdu vyplácí, jo, a dobře. Je léto, teď už asi úplně pohubnout nestihnem, jo, ale co třeba říjen, to bychom mohli zvládnout, jo, tak pozor, protože my pro vás máme tento víkend speciální hit, který se vyplatí, a to s dvouměsíčním vstupem do CrossFit Gymu Form Factory. Princip je jednoduchý, vy na našem webu nominujete hit, který vám vždycky zlepší náladu, který vás prostě úplně vystřelí, jo, jako v dobrým slova smyslu. No a já nechci nějak extra napovídat, jo, ale pokud jste nějaký takový hit nominovali, tak byste měli napnout uši. Úplně je nastražit, úplně jak nejvíc to jde, protože on by mohl začít hrát každou chvíli. A jakmile začne hrát, tak volejte na 800 937 937. Držím pěsti. K tomu samozřejmě dál ty nejlepší letní songy. Za chvilku DJ Antoine a Timothy. Welcome to Saint-Tropez.
1: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
2: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
1: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
4: všude je fajn. Maxi, kdo vybírá podlahu?
5: Ty.
4: A kdo jí položí?
5: Já.
4: Super, jedeme do Baumaxu.
5: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
4: Luxusní vzhled.
5: Snadná pokládka.
4: Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Sexy and I know it. Hit Radio Zlín. Jednou lítáš nad vodou, ne náhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Posloucháte Hit Radio a my si dáváme hit, který se vyplatí. No, v tomto případě to konkrétně bylo Sexy and I Know It a na telefonu už je jeho nominantka Rosárie. Rosárie, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Dobrý den, mám se dobře, mám se skvěle.
0: No, jako skvělý je, že jsi zvládla ten časový limit, to znamená, že tvůj hit LMFAO Sexy and I Know It ti vyhrál dvouměsíční vstup do CrossFit Gymu Form Factory. Cvičíš ráda?
1: Cvičím ráda, dřív jsem chodila hodně do fitka, akorát teďkon na to není moc čas.
0: No tak teďkon je o to větší motivace asi, viď?
1: No jo, to určitě.
0: Rosárie, mě by ještě zajímalo k tomu songu, jako víme, že to je legendární song už dneska. Jaký máš pocit, když ho slyšíš?
1: Tak já vždycky, když se nudím nebo potřebuji zvednout náladu, tak se ho pustím, on je takový živej a baví mě.
0: To je super, to je skvělý a přesně o tom má samozřejmě hit, který se vyplatí být. Takže Rosárie, ještě jednou, velká gratulace, prosím tě jenom pak napiš, jak moc pravidelně do toho fitka chodíš, jo?
1: Dobře.
0: ještě jednou gratuluju a krásné léto, ahoj.
1: Děkuju moc, mám taky naskranou.
0: No a pokud i vy byste chtěli vyhrát, jo, zahrát si hit, který se vyplatí, nominujte ho na našem webu hitradio.cz. No a potom je potřeba poslouchat, jakmile ho uslyšíte, tak volat na 800 937 937. Držím pěsti a vyražte cvičit.
2: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.

0: Flowrider a Kesha v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne všem, 12 hodin 40 minut. Já se s vámi pro dnešek loučím. Díky moc, že jste tu se mnou trávili tu samé party. Bylo to skvělý, spolu se slyšíme zase zítra, přesně v jednu odpoledne. A v podstatě si spolu dáme finish té summer party. Nenechte si to ujít, budu se moc těšit. Přeju krásný zbytek soboty. Doufujeme, že se lehce ochladí, možná i nějaký ten deštík přijde. Budeme se držet pěsti. Ale ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, ty k tomu budou. To je jasný. Do uší tak už za chvilku Kaoma a Lambada, tak Ed Sheeran nebo Milk and Sugar. Mějte se krásně, ahoj.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Do zahrady věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu věšky.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. U Uherského Hradiště nedaleko Zámostí a na Příkopě hoří vůz. Hasiči jsou na místě, situace se řeší. Ode mě v tuto chvíli vše. Pokud vás mám na cestách, dávejte na sebe pozor. A co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05. Za celý tým Hit Rádia Zlín šťastnou cestu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: Dojděte okoštovat Vizovice. Těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
0: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Senát asi vyzve vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování výdajů na obranu do roku 2035. Současně by měl konstatovat, že Česko dlouhodobě neplní své závazky ve financování obrany. Stojí to v usnesení, které přijal Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Projednání na schůzi Senátu by mohlo proběhnout 19. srpna. U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, dnes ráno začala instalace bariéry proti migrantům na moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Ceuty mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě byla ráno klidná. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Vary se nestačily jenom na suverénní Rumunky. Dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil obsadil 6. místo. Jdeme na počasí, jak pak je dnes u nás doma Novýheň. Kroměříž hlásí 34, Zlín 33, Vsetín 32 a Valmez 34. Díky za vaše zprávy na náš WhatsApp 601 13 13 05. Jinak dnešní odpoledne, sobotní, víkendové má být většinou polojasno, občas mraky. Postupně se ale můžou vyskytovat lokální přehánky nebo bouřky.
1: Užij si úvodní párty léta. Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party. Rádio Zlín.
0: V éteru frčíme dál, pořádná summer party, čekají vás ty největší letní hity posledních 30 let, které vás vrátí na prázdniny, dovči, festivaly i nezapomenutelné letní večery. Tak si to užijte s námi, summer party je tady i s Mončou. Hit.

jednu letní zajímavost. Možná si říkáte, že když je venku největší vedro, jsme slunci nejblíž. Jenže je to údajně přesně naopak. Začátkem července je Země od slunce nejdál, takže za to horko nemůže vzdálenost, ale to, jak na naši polokouli dopadají sluneční paprsky. A očividně velice dobře. Ještě jedna obrovská zpráva, když si dnes poledne stoupnete na sluníčko, nebo ještě teď to možná stihnete, nebo zítra, budete mít nejkratší stín z celého roku. No tak pokud hledáte nějakou inspiraci na odpolední hru, je tady vtip.

0: to i čas, kde bychom měli trávit více času a svého prostoru se svými blízkými. A takový malý vzkaz a milý vzkaz přišel i k nám do našeho WhatsAppu na 601 13 13 05. Ahoj, chtěl bych nechat zahrát mým dětem Amálce a Šimonkovi, zrovna jim vařím kuře na kari a věříte jim, že je mám moc rád, děkuji Adam. Tak Áďo, za chviličku další skvělý hit, doufám, že vás roztančí.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Krásnou horkou sobotu, je vám teplo, tak to chce plán. Jestli už máte doma nafukovačku připravenou a hledáte, kam se schovat před sluníčkem, u nás ve Zlínském kraji je opravdu z čeho vybírat. Vyrazit můžete na Štěrkoviště v Otrokovicích, na Valašský Balaton v Novém Hrozenkově, nebo k přehradě Všemina, nebo třeba k Luhačovické přehradě. No a pokud vás láká něco trochu jiného, zkuste nádhernou tyrkysovou vodu Kurovického lomu. Nebo můžete do přírodního biotopu v Modré. Hlavně samozřejmě nezapomeňte plavky, opalovací krém, skvělou náladu a tělo, co se rádo chladí, ať už se špekem nebo bez něj. A písněte mi, kde se chladíte nejraději vy?

0: Kapelačina Skvíno, no já bych to teď v těch horkých dnech trošičku zvážila. Je fakt, že ta opička už je pak levnější a je za pár. Venku leto, jak má být, já se vás před chvíličkou vysílání Hit Rádia Zlín ptala, kde vás mám a kde se chladíte nejraději vy. Házela jsem pár tipů, kde je to fakt jako super se krásně schladit. No a náš WhatsApp se zaplavil vašimi zprávami, díky moc za ně, 601 13 13 05. My vyrážíme na Štěrkoviště do Otrokovic, děti jsou ve vodě, my s manželkou pod slunečníkem, no a za hodinu jsme ve vodě všichni. Zdraví vás Libor. Za mě jednoznačně Kurovický lom, ta tyrkysová voda je nádherná, píše Marta. Marti, díky moc. Já se nejradši chladím doma pod sprchou, je to nejblíž, nejlevnější a nikdo mi neobsadí místo na dece. Marťas, Marti, díky moc. No ještě třeba tady je Lenďa. Já se chladím na zahrádce s vychlazenou malinovkou, no dobře, občas je to i pivíčko, tak ať chutná. No a my jezdíme na Všeminu, děti dovádí ve vodě a já dělám, že hlídám, ve skutečnosti si užívám klid ve stínu. Mirka, díky moc. Užívejte léta, užívejte s námi, užívejte summer party na vlnách Hit Rádia Zlín a za chviličku Ace of Base.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

you keep on saying, don't be

0: Jazlín v plném proudu, je 13.59, za chviličku kolegyňka Iva Jurečková šťastná s aktuálními informacemi na 14. hodinu. Dnešek je u nás v Česku mimořádně horký, někde by se podle rosniček mohla teplota dostat i na 40 stupňů. Před čím meteorologové varují? To za chvilku. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a mám velkou radost, že můžu říct, že nemám pro vás žádná závažnější omezení. Takže pokud vás mám na cestách nebo se na cesty chystáte a budete vědět, budete našimi okami, očima na cestách, co se tam děje, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 1305 a já vám za celý tým Hitrádia Zlín přeji hlavně dobře dojeďte. Ve štěstí, ve zdraví, do cíle svých cest.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
2: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Oznámil to včera večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku na sítě X. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přišlo poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovaně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Tu v červnu potrestala čtyřletým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. Odmítnutí dopingové kontroly je v odborných kruzích paradoxně považováno za ještě horší prohřešek než samotný pozitivní test. Vondroušová má v plánu odvolat se k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Kdyby neuspěla, distancí vyprší 21. června 2030.
0: Jdeme na počasí, jak už bylo řečeno ve zprávách, dnešek je fakt jako opět vymazlený, teploty skoro ke 40, u nás ve Zlínském kraji kolem 35, je polojasno, sem tam oblačno, lokálně se můžou vyskytovat i přehánky nebo bouřky. Dnešní noc má být pak většinou polojasná až oblačná, jen s malou pravděpodobností deště, nejnižší teploty 20 až 17 v údolích Valašska, tam si dáme asi sraz všichni, protože tam bude něco kolem 15 stupňů. Celsia.
1: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio Zlín.
0: Juchu, léto je v plném proudu a my se společně užijeme až do neděle na Summer Party. Pro vás hrajeme ty největší, nejbombastičtější letní hity posledních 30 let. Pecky, které voní sluncem, prázdninami a skvělou náladou. Buďte u toho s námi. Hit Radio.

A že s textem Doma nikdo není může být skvělá pro sledující, ale ještě zajímavější samozřejmě pro zloděje. Tak si dovolenou určitě užívejte naplno. Fotky na chlubírny radši sdílejte až ve chvíli, kdy jste zase bezpečně doma. Opravdu. Neriskujte, protože to je vstupenka pro všechny, jako hej, víš to, že Karla není doma, hele? A jak to máte vy? Chlubíte se rádi na sociálních sítích? Klidně

0: Je to doba dovolených, doba prázdnin, lítáme, cestujeme, moc se doma nezdržujeme a hlavně se chlubíme na sociálních sítích, takzvané chlubírny. Já jsem se ptala, jestli i vy jste zastáncem toho, že když nejste doma, tak dáváte fotky z dovolených a tak, abyste jako řekli zlodějům, hele, je to super, byt a barák je tvůj, jo? Píše posluchačka Jana na náš WhatsApp, že jste tady na 13.13.05. Dřív jsem dávala fotky z dovolené hned, teď je přidávám až po návratu, klidně, ať si všichni myslí, že jsem pořád u moře. Jani, skvělé a dobře děláš. Zdravím je Peťu z Hvozdné, čau Mončo, já nic nezdílím. Když jsem na dovolené, tak odpočívám a kamarádi to stejně poznají podle toho, že neberu telefon. Peti, taky skvělé. A zdravím i moji jmenovkyni, posluchačku Monču. Fotky dávám až doma, jednak kvůli bezpečnosti a taky si dovolenou radši užiju, než abych pořád hledala nejlepší úhel na fotku. Skvělé. Tak to má být, pokud teda frčíte na dovolenou, a nebo už tam zrovna jste, tak si ji užívejte. Za chviličku vohnouti v rámci naší summer party a Svaz českých bohémů.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Luxusní pozbička, summer party nebo na chytrá diazlín, bongo, čečeča, 14.30, no a schválně, pokud jste se teďka hezky vytrsli, dáte se možná teďka lok na lehátku, někde v bazénku, nějaký drinčíček a můžete i večer klidně trsati. Jestli máte chuť na pořádnou letní pohodu, já mám pro vás skvělý tip, pro mě samozřejmě naší summer party, která frčí 24/7 až do neděle. Už dneska večer totiž ožije naše tržiště pod Kaštany ve Zlíně skvělými rytmy Latinské Ameriky, takže můžete roztančit boky a bůčky na pořádné latině. Bude to skvělá party, plná muziky, tance, skvělého jídla i samozřejmě skvělých drinků, no a co je nejlepší, vstupík je zdarma. Tak vezměte přátelé sebe, pohodlné boty nebo bosky, roztančené léto tělo v rytmu latiny už dnes pod Kaštany od 18. hodiny.

0: takové kámošky, který prostě o vás ví všechno. Vy o nich víte všechno a prostě vždycky tady jsou, když je potřebujete. Já díky bohu s požehnáním a s vděčností takové kolem sebe mám. A zrovna včera jsme řešili s mým jedním z mých milovaných synů, že jsou to prostě tak skvělý kámošky, že já vždycky, když jsem třeba na někoho jako nazlobená, tak oni jsou nazlobení taky. Když někoho miluju, tak je prostě milujou taky. Prostě úplně se tak jako napojují na tu moji energii, na ten stav, který zrovna mám. Jak se vždycky takový ty chytrý hlavy říkají, hele, kámoška je prostě ta, která ti prostě řekne, nastavuje ti zrcadlo a říká ti, že nejednáš správně. Ne. Já mám kámošky takový, že když já skáču, oni se mnou.
1: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
2: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
1: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Jste ze Zlína a okolí?
5: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
4: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
5: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
4: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
5: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
4: www.oaza-klidu.cz.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Summer Party v plném proudu na vlnách Hit Rádia Zlín 14.57. Přeji vám fajn první srpnovou sobotěnku a jdeme na aktuální servis. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a skvělé zprávy. Nebouráme, nemám pro vás žádná závažnější omezení. Pokud frčíte na cestách, dávejte na sebe pozor. A co se tam děje na cestách, klidně pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05 a šťastnou cestu.
1: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
2: Kop. Všechno dobré.
1: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
6: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letošní turistická sezóna je zatím z pohledu českých hotelů srovnatelná s loňskem. Obsazenost hotelů je podle nich většinou stejná jako v loňské sezóně. Místy mírně lepší, uvedli to zástupci hotelů. Oproti Loňsku je ale patrná změna ve způsobu rezervování ubytování. Zhodují se na tom hoteliéři. Více hostů nechává letos rezervace na poslední chvíli. Přes území Česka přišla v noci studená fronta. Přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Na mnoha místech ale panovala tropická noc. Dnešní teploty mají být rovněž tropické. Mohou vyšplhat i na 40 stupňů Celsia. U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Veřejnosti ale nehrozí žádné riziko, uvedli lékaři. Podle nich je šance, že se nákaza skutečně potvrdí, nízká. Evropská fotbalová unie uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v dnešním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejenom UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward.
0: Jdeme na počasí, u nás ve Zlínském kraji částečně slunečno, stále tropické teploty kolem 35 a bouřka jen výjimečně. Dnešní noc se nabídne teploty 20 až 17, v údolích Valašská kolem 15, jinak očekáváme většinou polojasná oblačno a pršet by nemělo.
4: Užij si úvodní party léta. Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio Zlín.
0: Před námi víkend plný slunce, dobré nálady a skvělé muziky. Summer Party pokračuje až do neděle a my pro vás máme ty největší letní pecky posledních 30 let. Tak si volume posuňte, užijte si léto společně s námi. Já jsem Monča, na úvod Ricky Martin.

ty sexy Jennifer Lopez, beden hit Rádia Zlín. V tomhle počasí člověk zjistí tři věci. Za prvé, led v mrazáku mizí záhadně rychle. Za druhé, letní drinky chutnají prostě nejlíp. A za třetí, taky všude zjistíme, kde máme potní žlázy. Na místech, které jsme si mysleli, že se v životě nespotí. A návod, jak se osvěžit, nemusí být vůbec složitý. Stačí perlivá

0: Zlín a WhatsApp na čísle 6113 1305 se opět zaplnil vašimi tipy. Jste naprosto skvělí, díky moc, že v tom frčíte s námi. Zdravím Janču, za mě Mončo vede domácí bezinková limča s citrónem, mátou a pořádnou dávkou ledu. Děti milují a manžel si do ní občas přidá i něco navíc. Jani, díky moc, zdravím i Mirka z Holešová. Já nedám dopustit na melounové mochito bez alkoholu. Meloun, limetka, máta, perlivá voda a mám pocit, že sedím někde u moře, i když u našeho brčále hezky na zahrádce. Miri, díky moc. Zdravím i Peťu do Litoměřic. Můj letní drink, voda, led, okurka, máta, zní to divně, ale je to lepší než kdejaká limča. Určitě, Peti, díky moc. No a třeba ještě tady Tom ze Spiťáku. Citron, pomeranč, led a tonik. Jednoduché, osvěžující a za 2 minuty hotovo. Tomi, díky moc, no spousta skvělých tipů, určitě i sama velice ráda vyzkouším. No a když máme summer party, tak si dáme makarénu. Ta nesmí chybět. Hezkou sobotu s námi.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90. Albert.
3: To už furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siriany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz
5: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
6: Ptáš se traku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. A je to pravda pravdoucí, nejčistší, nejryzejší láska. To je snad jediný příklad, kdy si fakt za peníze koupíte lásku. Neptá se, jaký jste měli den, neřeší, co máte na sobě, ani kolik vyděláváte, jakou máte náladu. Stačí prostě, že přijdete domů a on má radost, jako by vás neviděl celý rok a právě srpen. Dnešním dnem srpenec je měsícem psů. A také ideální příležitost poděkovat těm našim čtyřnohým parťákům za jejich věrnost a bezpodmínečnou čistou ryzí lásku. A pokud pejska nemáte, možná je právě teď ten správný čas se navštívit útulek. Třeba tam na vás čeká někdo, kdo vám změní život. A vy ten jeho. No a pokud máte doma pejska, klidně mi písněte, jak se jmenuje, čím si vás získal, nebo jestli máte nějakou nezapomenutelnou psí historku. Pište, budu se těšit na vaše příběhy. A díky, že jste tam s námi.

0: Luxusní summer party z Beden Hit Radia Zlín. Před chvíličkou jsme si povídali o tom, dneska máme 1. srpna a srpen je měsícem psů a já jsem se vás ptala, jestli máte doma pejska, nejvrnějšího přítele, jak se jmenuje, čím si vás získal. Zdravím Martina ze Zlína. Ahoj Mončo, náš Ben je s námi už 12 let. Když přijdu domů unavená z práce, stačí, aby mě přivítal vrtícím ocasem a hned je den lepší. Myslím, že nás psi učí se radovat z úplně obyčejných věcí a je to dar, na který bychom neměli zapomínat. Marti, já jsem s tebe udělala chlapa, ty jsi žena, promiň. Ale mluvíš mi úplně z duše, díky moc. A máme tady i zástupce mužského pohlaví, posluchače Pavla z Uherského Hradiště. Před 3 lety jsme si vzali pejska z útulku a upřímně, myslel jsem si, že zachraňujeme my jeho. Dneska vím, že on zachránil nás. Doma je víc smíchu, víc pohybu a hlavně nikdy nejste sami. Nejlepší rozhodnutí, které jsme jako rodina udělali. To je krásné, Páji. Díky moc. Říká se, že pes je jediný tvor na světě, který nás miluje víc než sám sebe a podle vašich zpráv je vidět, že to není jen hezká věta, ale každodenní realita mnoha z nás. Děkuji moc, že jste se o své příběhy podělili a my frčíme dál. Třeba Becky Hill a nebo taky Marek Ztracený. Přátelé, už se blíží jeho koncik.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
3: Baru, ty jsi hlavička.
2: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.

0: Ladí vás hit Radio Zlín. Dnes nám začíná srpen. Před chvíličkou jsme si povídali o tom, že srpen je měsícem psů, ten nejčistší a nejryzější oddanosti a lásky. A já mě ještě tady do WhatsAppu přišla jedna zpráva, kterou prostě vám musím taky přečíst. Zdravím, po rozvodu před 7 lety jsem si pořídil štěně německého ovčáka, abych přišel na jiné myšlenky. Každý den po práci jsem ho vzal ven a toulili jsme se až do večera. Chodili jsme do lesa za město, kde byl klid a nikde nikdo. Alespoň jsem si to myslel. Až jednoho dne pustil jsem psa na volno a pes se mi ztratil z dohledu. Když jsem ho doběhl na takové malé mítince, seděli kluk a holka skrývajíc svoji nahotu a můj pes seděl spokojeně mezi nimi. Roman Bzenec. Romy, krásný příběh. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nejlepší zprávy nebouráme. Takže pokud vás mám na cestách, jezdíte fakt skvěle, dávejte na sebe pozory na své okolí. No a co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
3: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drozda. Systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Příští týden k nám dorazí další vlna veder. Teploty budou stoupat ke 40 stupňům. Vedra budou trvat několik dní a na většině našeho území tak očekáváme opět velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Noc na úterý pak bude velmi teplá. Naměříme 24 až 19 stupňů Celsia. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj 5hvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Pátrání po horolezcích, které zavalila lavina na hoře Broad Peak na severu Pákistánu, je u konce. Záchranáři nalezli všech 10 těl, mezi oběťmi je také známý nepálský alpinista Nirmal Purja. Mezinárodně známým se stal díky dokumentu 14 vrcholů Nic není nemožné, který byl v roce 2021 zveřejněný na platformě Netflix.
0: Jdeme na počasí, venku máme polojasno, oblačno, postupně čekáme přehánky, ojediněle i bouřky, teploty kolem 35. Zítra má být zpočátku oblačno s občasným slabým deštěm, odpoledne přechodně i polojasno až slunečno a teploty kolem 30.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Zlín.
0: Ať jste na cestách, u vody, na zahradě nebo jen tak doma, mám pro vás ten nejlepší letní soundtrack. Summer Party jede naplno i nadále až do neděle. My hrajeme jeden letní hit za druhým, tak volume doprava a léto, pojď do nás. Jste s Mončou.

Smyslná Shakira, Waka Waka, This Time for Africa. Ano, teploty jak v Africe. 9 minut po 16. Ladí vás to nejlepší vlny Hit Radia Zlín. Je tu léto, jak má být. A nechci slyšet, že se pečete a že je vedro. Buďme vděční, kdyby zase lilo, tak se zase hudruje, že leje, že přece v létě nemá lít. Takže za mě skvělé, že se nám střídají roční období, je pravda, je to trošku extrém. Kapku vody, aby člověk pohledal. Prosím vás, opravdu, nabažíme se jednoho, záhy přijde druhé obdobíčko, jaro, léto, podzim, zima. Takže s úsměvem do toho, potní žlázy nastartované a hurá na summer party. Jedeme dál a ladí nás to nejlepší.

0: Multifunkční Lady Gaga, skvělá herečka, úžasná zpěvačka, 16 minut po 16. na Hitrádiu Zlín. Ahoj Moni, vždyť ty vedra jsou děsný, všechno suchý, jak se ti to může líbit? Člověk, aby se raději ani nepohyboval, jak je slitý. Honza Hulín. Honzi, prosím tě, ty kluku ušatej. Přece znáš ten pocit, když ráno nemusíš hledat bundu, škrábat auto, ani přemýšlet, jestli bude pršet. To, teď si to představ, ta zimní bunda, teď se rveš oblečenej, narvanej do těch bot, teď, a teďka jenom prostě co, trenurky, vlítneš do nějakých těch žabiček a tradá jo, proto máme léto rádi. Tak si ho užijeme společně, dokud je tady, zima na nás počká, ještě budem vzpomínat a dešť dorazí, neboj.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Jste ze Zlína a okolí?
4: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
3: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
4: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
3: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
4: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
3: www.oaza-klidu.cz

Vodopády, vzpomínka na bandu Chaos. Za 2:30 máme tu sobotu s datem 1. srpna. Jestli se v noci budíte s pocitem, jako my všichni, že se z peřiny stala sauna, nejste sami. Odborníci říkají, že ideální teplota na spaní je kolem 18 stupňů. To je krásné, že to říkají, ale to není ani v noci. Je pravda, že já mám teda jako fakt výhodu, protože já jsem vyrůstala na Slovensku v horách u mé milované, nejmilovanější, nejzlatější babičenky zlaté a spávala jsem na půdě v podkroví. A tam pod tou plechovou střechou, když pršelo, tak to byl zážitek. Když sněžilo, tak to byl zážitek. A když bylo léto, tak to byl nádherný zážitek. Takže já jsem jako radši se rozpustit pouště, než zmrznout v horách. Já jsem ready. No, a co vy? Máte malý letní tip? Večer pořádně vyvětrat, přes den zatáhnout žaluzie a nezapomenout na sklenici vody u postele? A jestli ani to nepomáhá, jak tu noc přežít, nezoufejte, v zimě na ty horké vlahé noci budeme vzpomínat. Písněte mi, jak se zpívám, máte nějaké tipy, jak horké noci zvládnout? WhatsApp 601 13 13 05?

0: Velký sympatiák, anglický zpěvák, písničkář původem z Hertfordu, George Ezra na vlnách Hit Rádia Zlín. Máme 16.41. srpnovou sobotěnku. Tak, já se teďka musím trošičku zorientovat, nemám tady klimu, takže teďka jakože... Jo, už vím, ano, vaše SMSky, WhatsApp, 6.1.13.13.05. Bavili jsme se, jak přežít ty horké letní noce. Já znám ji, Janičku, naši věrnou posluchačku, která píše z Valmezu, tady to mám, tu SMSku. Ahoj Monču, já mám svůj letní rituál, večer pořádně vyvětrám, přes den zatažené žaluzie a k posteli si dám ventilátor. A když je nejhůř, studená sprcha před spaním funguje skvěle. Jste skvělí, zdravím vás na kopec. Jani, díky moc. Zdravím i Mirka, u nás doma platí jednoduché pravidlo. Otevřená okna, tenké prostěradlo a nohy ven z peřiny. Neříkám, že spím jako miminko, ale aspoň se nebudím úplně uvařený. A pak ještě Lenča třeba za všechny. Ahoj Mončo, já jsem objevila kouzlo mokrého ručníku, na chvíli do lednice, pak na šíji nebo na nohy a hned se usíná líp. A hlavně žádné těžké večeře, ty v tomhle vedru opravdu nepotřebuju. Leni, díky a díky za vaše skvělé tipy. Takže lehká večeře, vysprchovat ledovkou a obalit se do mokrého ručníku. Skvěle a dobrou.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
1: fajn. Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: čerstvě vdaná Taylor Swift nám uzavřela další hodinku na vlnách Hit Rádia Zlín. Je 17, jdeme na aktuální informace. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, v Topolné na Uhersko-Hradišťsku směrem k Bůrovce se aktuálně teď šetří nehoda motorkáře. Na místě zasahují záchranné složky. Pokud vás mám na cestách, dávejte na sebe pozor a co se děje, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 17 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Zítřek přinese na některých místech Česka částečné ochlazení. Od pondělí pak ale naši zem zasáhnou další vedra. Ty potrvají několik dní, teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informovala v dnešní výstraze Český hydrometeorologický ústav. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. Pravděpodobnost nákazy je ale podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Na Bulovku byla žena převezena z fakultní nemocnice Hradec Králové. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří například ebola anebo další tropické krvácivé horečky. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu.
0: Jdeme na počasí, jak pak jedne u nás doma ve Zlínském kraji, oblačno, zataženo, teploty 27 až 32, postupně čekáme přehánky, ojediněle bouřky, v noci pak klesne teplota na 19 stupňů. Zítřejší den, 2. srpnový neděle, nabídne zpočátku oblačno, slabý déšť, odpoledne polojasno a opět jasno. Teploty kolem 620 stupňů Celsia.
8: Užij si úvodní párty léta, poslouchaj Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio Zlín.
0: Přesně tak, naprosto luxusní majdán plný úžasných letních hitů, jak současných, tak vzpomínkových, i 4 minuty po 17. až do neděle valíme v tomhle režimu. Tak zůstávejte napříjmu, volume doprava, jsem Monča.

vláda přitom v zemích, kde je takové horko skoro každý den, už dávno vědí, jak na to. Třeba ve Španělsku nebo Itálii si po obědě hezky dopřejí siestu, a to i v práci. A upřímně, není to lenost, ale docela chytrý nápad. V Maroku nebo v Řecku zase natírají domy na bílo, aby odrážely slunce. A pozor, místo ledových nápojů často pijí teplý čaj. Takže až vám někdo dnes nabídne horký čaj uprostřed léta, možná vás nechce potrápit, ale schladit. Tak schválně, co byste si z těchto letních zvyků vybrali vy? Siestu, bílý dům nebo ten horký čaj? Já se přiznám, začínám siestou.

0: Krásnou sobotu ladíva z Hit Radio Zlín. Musím říct, že tohle léto je opravdu hodně vydařené a na letních nocích je fakt něco kouzelného. Teď jak byl úplněk, tak to jste nemuseli v noci ani svítit. Otevřené okno, cvrčci, teplý vzduch a jen doufáte, že vás nevzbudí komár, který si právě vybral váš pokoj jako all-inclusive resort. A na komáry se zaměříme za chvilku. Hodíme si pár rad, jak na ně. Mezitím Tommy Cash.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.

Je pravda, že tyhle noce jsou takové, jako kdyby vyzývavé, myslím, ne sexuálně, ale myslím, je to výzva k přežití. Jednak vysoké teploty, jednak byl úplněk a jednak ten maličkej, ale velice výkonný hmyzík, komáři. Tak jsme se vás prosila, jestli nemáte nějaké tipy, pár rad, jak jim zabránit, aby se naše těla stala jejich all-inclusive pobytem. Babské rady proti komárům. Levandule. Teď rostou, teď kvetou. Prý komáři nemůžou ani cítit. Květináč na parapetu nebo pár kapek levandulového oleje může údajně udělat větší službu, než byste čekali. Takže já už to vím, dneska večer hážu šipku do levandule. Další takový zázračný lék proti ním je citron s hřebíčkem. Máme rozkrojit citron, zapíchat do něj hřebíček a postavit na noční stolek. Voní to příjemně pro nás, spousta lidí na tuhle babičkovskou radu nedá dopustit, ale komáři ne, ne. Pak je prý ještě supermáta nebo meduňka. A co je taky skvělý, je ventilátor. Tohle už není babská rada, ale funguje. Protože komáři nejsou zrovna mistři v létání proti proudu vzduchu. Takže ventilátor jim umí pěkně zkomplikovat noční návštěvu. Tak nám všem přeji, ať nám dají pokoj a nejsme jejich celonoční zastávka All Inclusive.

0: Krásný hit, Rockset 17.41, přeji vám fajn sobotu, ladí vás to nejlepší věrné vlny Hit Rádia Zlín, zdravím tady z Matcové, z Kopce ve Zlíně. Léto je od toho, aby se jedlo, grilovalo, užívalo a posilování, no, to může až potom. Pokud máte nějakou písničku, nějaký hit, nějakou pecku, která vám vždycky zvedne náladu, tak ji nominujte na našem webu. Když ji o víkendu uslyšíte ve vysílání i se svým vzkazem, volejte do 10 minut na 800 937 937 a můžete vyhrát 2 měsíce v úžasném fitku. Muzika vás nakopne hned a trenéři už se postarají o zbytek. Podrobnosti hledejte na našem webu Hit Rádia Zlín a za chviličku třeba Dua Lipa nebo R.E.M.
1: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
2: Před 1000 lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
1: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz.
3: Koupaliště zelené. Na léto jak stvořené.
4: Hit Rádio Zlín.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj pětihvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drost, systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Největší francouzský lesní požár od roku 1949 se podařilo dostat pod kontrolu. Uvedl to ministr vnitra Laurent Nunez. Plameny se podařilo zvládnout po více než týdnu od chvíle, kdy vypukl požár v borovém lese poblíž města Bordeaux na jihozápadě země. Kvůli živlu se muselo ze svých bydlišť evakuovat na 220 tisíc lidí. A na závěr počasí. Noc bude většinou oblačná až polojasná, na východě čekáme zataženo, místy přehánky a teploty mezi 21 až 16 stupni. Neděle nabídne oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, teploty se udrží mezi 26 až 31 stupni, na horách čekáme příjemné hodnoty, nejčastěji okolo 21.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
1: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
2: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
3: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
0: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
3: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazajitky.cz.

0: krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Jste ze Zlína a okolí?
3: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
2: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
3: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
2: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
3: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
2: www.oaza-klidu.cz
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
1: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskanzenu Modrá. Zve vás?
0: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
2: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
3: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
2: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu hurácí klid. Přečet jsem stovky knih.

úžasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.